baskytaristka a zpěvačka Suzy Quatro byla jednou z největších rockových hvězd pop roku 70. let a její Can the Can se hraje dodnes. Ve svých 75 se rozhodla natočit nejméně ještě jedno rockové album a výsledkem je nová deska Freedom. Nečekejte nic nového nebo revolučního. Quatro vždycky hrála hřízný rock a hraje ho dodnes. Však to uslyšíte večer 11 na Radio Rock Zone.

0: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Česko čeká slunečný víkend. Na přehlídce v Benátkách budou rozhodovat diváci a pražský maraton omezí v neděli dopravu. Jsou tu další zprávy a s nimi Alexandra Ptáčková. V neděli zřejmě zažijeme první letošní letní den. Podle předpovědi nás čeká slunečný víkend s letními teplotami. Ty v neděli mohou vystoupat až na 28 stupňů Celsia. Zatímco v pátek ráno bylo až minus 5 a na Jizerce dokonce téměř minus 12 stupňů, o víkendu už by nemělo mrznout ani po ránu. V sobotu čekáme slunečno s teplotami nad 20 stupňů, v sobotu bude kolem 26, v neděli dokonce až 28 stupňů. Za letní teplotu se u nás považuje ale aspoň 25 stupňů Celsia. Mezinárodní porota Bienále v Benátkách podala demisi. Vedení přehlídky nezveřejnilo důvody, ale pravděpodobně to souvisí s kritizovanou přítomností ruské národní expozice. Uvádějí to italská média. O udělení cen zlatých lvů tak letos rozhodnou návštěvníci. Na Slovensku od pátku masově mizí věta "bereme pouze hotovost". Stát totiž změnil podmínky obchodníkům, kteří musí povinně přijímat i bezhotovostní platby. Týká se to také širokého spektra malých provozů, od barů přes kadeřnictví, bufety s občerstvením až po tržiště.
2: Poskytnout zákazníkom platbu kartou či mobilom musí aj maloobchodníci a poskytovatelia služieb, a to už pri platbe nad 1 euro. Najmä malí podnikatelia sa sťažujú, že zaplatia poplatky bankám za každú transakciu. Nevedia ešte vyčísliť ekonomické dosahy. Je tu však aj možnosť platiť QR kódom, čo je oslobodené od všetkých poplatkov, pričom si obchodník môže vybrať iba túto možnosť. Právo na platbu v hotovosti zostáva zachované. Jozef Balko, Slovensko.
0: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Dopravu v Praze v neděli zkomplikuje pražský maraton, omezí provoz v centru města. Řidičům se zavřou některé silnice, včetně parkování, a opatření se dotknou i tramvají a autobusů. Dopravní podnik proto posílí linky metra. Na dopravu v metropoli dohlédnou policisté i strážníci. Běžce čeká 42 kilometrů dlouhá trať napříč ulicemi Prahy. Pořadatelé počítají s 11 tisíci sportovci. Trasa povede převážně v okolí Vltavy. Pražský maraton se v hlavním městě pořádá po 31. Odstartuje v neděli v 8 hodin ráno ze Staroměstského náměstí. Konec se čeká kolem 3 odpoledne. A na závěr doplníme počasí. V sobotu bude jasno nebo skoro jasno, nejvyšší denní teploty 22 až 26 stupňů, na severovýchodě naměříte okolo 21 a v 1000 metrech na horách pak okolo 17 stupňů.
0: Rádio Rock Zone, muzika na tělo.

Nekonečný koncert. Hodina živáků každý všední den v 18 na Rock Zone 105.9.

0: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Česko čeká slunečný víkend. Na přehlídce v Benátkách budou rozhodovat diváci a pražský maraton omezí v neděli dopravu. Jsou tu další zprávy a s nimi Alexandra Ptáčková. V neděli zřejmě zažijeme první letošní letní den. Podle předpovědi nás čeká slunečný víkend s letními teplotami. Ty v neděli mohou vystoupat až na 28 stupňů Celsia. Zatímco v pátek ráno bylo až minus 5 a na Jizerce dokonce téměř minus 12 stupňů, o víkendu už by nemělo mrznout ani po ránu. V sobotu čekáme slunečno s teplotami nad 20 stupňů, v sobotu bude kolem 26, v neděli dokonce až 28 stupňů. Za letní teplotu se u nás považuje ale aspoň 25 stupňů Celsia. Mezinárodní porota Biennale v Benátkách podala demisi. Vedení přehlídky nezveřejnilo důvody, ale pravděpodobně to souvisí s kritizovanou přítomností ruské národní expozice. Uvádějí to italská média. O udělení cen zlatých lvů tak letos rozhodnou návštěvníci. Na Slovensku od pátku masově mizí věta "bereme pouze hotovost". Stát totiž změnil podmínky obchodníkům, kteří musí povinně přijímat i bezhotovostní platby. Týká se to také širokého spektra malých provozů, od barů přes kadeřnictví, bufety s občerstvením až po tržiště.
2: Poskytnout zákazníkom platbu kartou či mobilom musí aj maloobchodníci a poskytovatelia služieb, a to už pri platbe nad 1 euro. Najmä malí podnikatelia sa sťažujú, že zaplatia poplatky bankám za každú transakciu, nevedia ešte vyčísliť ekonomické dosahy. Je tu však aj možnosť platiť QR kódom, čo je oslobodené od všetkých poplatkov, pričom si obchodník môže vybrať iba túto možnosť. Právo na platbu hotovosti zostáva zachované. Jozef Bálko, Slovensko.
0: Posloucháte Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Dopravu v Praze v neděli zkomplikuje pražský maraton, omezí provoz v centru města. Řidičům se zavřou některé silnice, včetně parkování, a opatření se dotknou i tramvají a autobusů. Dopravní podnik proto posílí linky metra. Na dopravu v metropoli dohlédnou policisté i strážníci. Běžce čeká 42 kilometrů dlouhá trať napříč ulicemi Prahy. Pořadatelé počítají s 11 tisíci sportovci. Trasa povede převážně v okolí Vltavy. Pražský maraton se v hlavním městě pořádá po 31. Odstartuje v neděli v 8 hodin ráno ze Staroměstského náměstí. Konec se čeká kolem 3. odpoledne. A na závěr doplníme počasí. V sobotu bude jasno nebo skoro jasno, nejvyšší denní teploty 22 až 26 stupňů, na severovýchodě naměříte okolo 21 a v 1000 metrech na horách pak okolo 17 stupňů.
0: Rádio Rock Zone, muzika na tělo.

Tenhle klasický rockový víkend se věnuje skupině The Ramones. Byla to jedna z prvních amerických rockových kapel, typická jednoduchými, krátkými skladbami s úderními a chytlavými slogany. Vybral jsem pro vás jejich nejznámější desku Roads to Ruin, co vyšlo v roce 1978 a jejich příznivce šokovalo, že je na něm i pomalá skladba, ploužák a punks. Užijte si The Ramones večer.

0: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Policie při kontrole kamionu dala pokuty za 500 000. Prskavky v baru v Kranzmontaně zapálila majitelka baru a Kousal končí v mistrovských Pardubicích. Jsou to další zprávy a s nimi Alexandra Ptáčková. Pokuty za více než 500 000 korun uložili policisté kamioňákům. Přestupky a porušení zákona zjistili při 6denní kontrole nákladních aut, dodávek a dálkových autobusů v 5 krajích. Při akci s názvem Transit se zaměřili jak na kontrolu dokladů a dodržování nařízení, tak i na odhalování nelegální migrace. Žádný takový případ policisté ale nezjistili. To podle cizinecké policie potvrzuje informace, že hlavní transitní trasy směřující do západní Evropy v současnosti nevedou přes Česko. Senátoři mají na asistenty od května až 60 000 korun měsíčně, tedy stejně jako poslanci. Navýšení o 5 000 korun za měsíc schválil tento týden senátní hospodářský výbor. Navázal tak na obdobné rozhodnutí sněmovního rozpočtového výboru z počátku dubna. Plat řadového poslance nebo senátora letos dělá 115 000 korun. Vládní koalice navrhla v listopadu 5leté zmrazení platů vrcholných politiků na současné úrovni, tedy do konce roku 2030. Návrh ale zatím stále čeká ve sněmovně na úvodní kolo projednávání. Lži a manipulace vycházejí najevo ve vyšetřování tragického požáru v baru v Kranzmontaně. Zjistilo se, že osudné prskavky nasazené na lahvích šampaňského zapálila sama spolumajitelka baru ve švýcarském středisku Jessica Moretyová. Právě od nich se vzněl strop a plameny se bleskově rozšířily po celém baru, píše to italský tisk. Moretyová prchla okamžitě, aniž by vyhlásila poplach a někoho upozornila. Pikantní je zpráva, že Moretyovi v pátek otevřeli novou restauraci, která se nachází několik kilometrů od Kranzmontany.
0: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Hokejový útočník Robert Kousal končí v Pardubicích. Dynamo oznámilo odchod trojnásobného extraligového šampiona, který se podílel i na letošním titulu na svém webu. Kousal za Dynamo nastupoval 13 sezón. A na závěr doplním počasí. V sobotu bude jasno nebo skoro jasno. Nejvyšší denní teploty 22 až 26 stupňů. Na severovýchodě naměříte okolo 21 a v 1000 metrech na horách kolem 17 stupňů.
0: Radio Rock Zone. Muzika na tělo.

Klasický rockový víkend se věnuje skupině The Ramones. Byla to jedna z prvních amerických rockových kapel, typická jednoduchými, krátkými skladbami s úderními a chytlavými slogany. Vybral jsem pro vás jejich nejznámější desku Roads to Ruin, co vyšlo v roce 1978. Na jejich přízně se šokovalo, že je na něm i pomalá skladba, ploužák a punks. Užijte si The Ramones večer v 11 na Radio Rock Zone.